0: Jak jim přišel do Sanoka, 10 dňa zaklekano na večeriu, prišiel jim s parochom, do mňa daleko bylo, iné nehoda nemša bylo vernutý, bo treba bylo vidomo byti na bohoslužení. Jim si zrobil veliju sám. Sám jim si zrobil, što si tam, jaký jsou bobarky jim nalipil, fizovu zvaril i tak dále. Sám do sebe jim hvaril. Vesel svět. Vyl jes, dokoli veliju sám, dnes po tých dňoch, jak po rokach, těž viduju. Nius jes do chyži velejnu polonnist, po najbih hvaril, vitajte poazniku, na v odpovídal sobi sám. Zo studni zabitoj густу верхнину масло жовте нюз єс, кусав єс зубчик честку зо слеском. Гварив єс отче наш хоч раз не про ухо чловече, а про душу свою слухаючу.
1: Ryské jastrabie 2. júla 1960. Výskum prevádza Tóth Ondrejka, nahráva Motaj.

0: Dobrý večer, drahí slucháči, v to horiačej, barz horiačej sobotný večer. Máme dnes 27. červča, to sobota, no i ja do vás vyšidujú z Vroclavského studia. Hoď s barz mi, jak im riuk horiačo, ale dúmam nelen mi, ale i vám všetkým v čivý Polšči, bo máme spekotu, máme také lito, jakoho sme sa chobel nespodívali i až takého lita sme nechotili. Nebudeme banovať, dúfam si, že to už presáda. No ale, drahí slucháči, tá audícia o doma, že za mikrofónom Severian Kosovský, my máme sobotu i vse po 20 hodini, jak v každú sobotu, majže v každú sobotu o doma. Čujete, by si dojú majže, no bo časom je tak, že také švato dlhý víkend vychodí, tak nekonečne robíme i v radiu LEM FM, že by nebylo, že LEMky také robitne. No ale, drahí slucháči, očividno budú s vami dnes čerez hodinu, dobrú muziku zahráme a i povíme sobie pritom dašto cikáve. No taštož, začnejme.
1: Lemkinské radio.
2: LEM FM.
3: LEM FM.
2: LEM FM.
4: LEM FM.

lávku, išla bym do tebe, išla bym do tebe, vzala voda lávku. Lavočka tonenka, voda studenenka, a ja molodenka. Od nás sa zlomiti, od nás sa zlomiti, a ja sa vtopiti. Od nás sa zlomiti, od nás sa zlomiti.